0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Aj.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debitu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gol střelil ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na hradě Bezděz se tento víkend konají hradní slavnosti, aneb 3 dny ve středověku na hradě Bezděz. Uvidíte výcvik hradní posádky, ukázky středověkých zbraní a šermířská představení. Na hradě nebude chybět kovář, mincovna ani lukostřelba, tak si přijďte užít hrad Bezděz v doprovodu šermířů a historické hudby.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty je mezi 22 až 24 stupni Celsia.
12: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Weekend
12: s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
14: Krásné, dobré ráno. 7:04. Leontinka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
9: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
14: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám zbytek?
9: No tak vám zbytku.
14: Chtěla jsem říct, vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Radio startuje právě teď.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin, 10 minutek, aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi
1: vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vílečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy, přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaný, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu, tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky, takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let, pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu, jo, asi jsem šťastná.
2: Jo.
0: Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady, ne, a hlavně jsme zdraví, takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní. Za posledních 25 let 777937777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější. To je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Nico Santos, právě teď, jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: 4. července, pojďme se mrknout, kdo dneska slaví a co se důležitého děje, aby nám to neuniklo. Dnes je den nezávislosti pro Američany, největší svátek roku. Fildo, pojď nám přiblížit, co to je.
1: No, je to pro ně asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda...
0: Grilovačky doslova, protože tam je až 45 stupňů v New Yorku. Což je masakr mezi těmi obrovskými domy, budovami, paneláky a podobně, prostě to je šílený, nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu Cezar, tak si ho dneska.

0: Tě. Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Filipem právě teď. Hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Americká hudební megahvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Světovým agenturám to potvrdila mluvčí slavné zpěvačky. Svatební oslava prý propukla v New Yorkské aréně Madison Square Garden a má trvat i další dny. Ovšem moje milá kolegyně tady na mě mává, že to prý není pravda.
0: No protože my furt nevíme, jestli je to pravda, není to pravda. Mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů. Aha. A vlastně Taylor samotná oficiálně ještě vůbec nic nepotvrdila. Jsou různé spekulace, takže vlastně je to taková Taylorina detektivka, bych řekla.
2: Hele, ale tady to je zpráva z dnešních 7 hodin ráno, to, co jsem četl, že to potvrdila
0: tisková mluvčí.
2: Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne, my to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu. Jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo, stačí jen průjezd nebo krátká zastávka. Stávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot, nebo si něco vytáhl z kufru. No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového oleje.

0: Krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9. a 10. hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu, Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte. Kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá?
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Léto je tady! Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát s rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. V níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat. Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Křižanský mejdan je opět tady. Festival, na kterém hrají pověstné restaurační kapely z celého Libereckého kraje, známé i méně známé písně od táboráku, country skladby, ale i hospodské odrhovačky a lidovky. Festival se koná v přírodním amfiteátru u multifunkčního centra v Křižanech a vstup je zdarma.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Dobré ráno.
8: Krásné ráno.
12: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8 s vámi Filda a Lejda.
8: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo?
12: Ty jsi Šlejček, no Lejda. A já Děnděši, jak by to bylo, Degeši?
8: Lea Gejda.
12: Kejta rovnou.
8: Nebo Kejta můžeš.
12: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně, posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned dvakrát, spousty zajímavých infošek, mrkneme taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
11: Hit Radio Kontakt.

0: 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Cyprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naši originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletů, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leona Anoel. Anoela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale
1: no, rovnou zna,
0: no jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastický.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: no,
0: Análie.
1: No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777 937 777. Ještě znám Klotildu, co si teď vzpomněla.
1: Ježiši,
0: byla spolužačka na základní škole, Klotilda.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš, a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: vás, zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí, a my jdeme hrát.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Thanos, Pink, Please Don't Leave Me, posloucháte Hit Radio. 8:58 aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka Jarmila. A hezky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky.
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s prominutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo Bivoj. Nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka, to není tak špatný.
0: Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych, že
0: to... Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle, Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv, hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Radio.

0: Selena Gomez, Marshmallow a teď Filip Lejček a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, věrný domácí mazlíček pomohlo policii vyřešit případ vloupání do rodinného domu. Drzí zloděj totiž uvnitř bytu oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
0: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, fejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
2: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dni rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
0: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
2: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu, jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rolety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband? Dáme si Ray, taky U2 a Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film, když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co takhle dát si dneska zrodila se hvězda. Buďte s námi.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Ne-

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Espresso macchiato.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hey, what's up, it's Rihanna.
8: I'm Harry. This is The Weeknd.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12 660 lidí a dalších přibližně 15 000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartůňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6-2 a 7-6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Oblíbené jízdy do Českého ráje jsou zpět. Každou prázdninovou sobotu se můžete vydat na nezapomenutelný výlet parním vlakem, který vás zaveze do srdce této malebné krajiny. Za okny se budou střídat romantické vyhlídky, skalní města, hrady a zámky. Dopolední cestu navíc zpestří pohádka v loutkovém divadle pro děti.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
10: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.
13: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
14: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9. Jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio skvělé hity, protože za chviličku to bude.
13: Hit Radio Kontakt.

0: trumfu.
1: A je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
2: 40 korun?
1: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
2: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Ne. Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
1: no,
2: teď jsem
1: počkej,
2: se namazala.
1: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
2: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
1: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
2: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
1: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: Hudební políbení z éteru Hit Rádia Kiss Me. 9:45. Takže vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na 800 937 937. Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele anebo Kygo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston, jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Hit Radio, sobota dopoledne, 9:58. Kygo, For Life, takhle chutná sobotní ráno. Doufám, že se máte krásně, protože my jdeme pro někoho z vás roztáčet kolo narozeninové rulety a máme tam dneska nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobré dopoledne, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud?
1: No, momentálně na Mácháči, jinak Středočeský kraj.
0: Ne, ne, na Mácháči, ježišmarja, tam jsem strávila celé dětství, miluju, jak to tam teď vypadá?
1: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky, že se
0: a vy
1: bude
0: tam jste někde
1: koupat.
0: V chatce?
1: Nebo jo, v kempu? Jo, my jsme uznáme jich jo, v chatce.
0: Tam je to krásný.
1: A doksy
0: nebo vedle?
1: My, my jsme starý splavy, nebo starý jakoby splavy. Dlouhej důl, nevím, jestli znáte
0: znám,
1: nebo ne.
0: Znám, znám.
1: Tak tam právě z chatové oblasti, takže...
0: Ježišmarja. Prostě normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně.
1: Zražte.
0: Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozraď nám.
1: Já a manžel.
0: Počkej, já a manžel, ve stejný den.
1: No, ve stejný den.
0: Ne, ne, jak se vám to stalo?
1: No nevím, nějak jsme se tak nějak
0: počkali. A jaký je ten den?
1: 17. července. Nevím,
0: Ježiš, to má moje ségra.
1: Fakt, jo,
0: no,
1: Ježiš,
0: jasně.
1: Tak, tak si taky dopředu všechno nejlepší.
0: No tak to je krásný. A není to brzo vůbec, je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježiš, tak to je skvělý. Takhle, a jak dlouho jste spolu, manžele?
1: No, 20.
0: 20 let, takže 20 let slavíte takový to lásko, hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
1: No, to je vždycky nějak něco vymyslíme.
0: Teď ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a jak se jmenuje manžel?
1: Jakub.
0: Jakub, takže pro Lucku a Jakuba. Tak jdeme roztáčet kolo na narozeninový rulety?
1: Určitě, určitě.
0: No tak jo, jdeme na... Ne, počkej, já ti vlastně musím dát ještě pravidla. Já už bych to přeskočila, ale určitě znáš, pokud nás pravidelně posloucháš.
1: Určitě, poslouchám.
0: Tak schválně mi řekni ty pravidla.
1: No, že budou tři písničky, ano. Nebo vždycky se pojede po jedný a když odmítnu, tak už se nesmím vracet.
0: Jasně, no ty jsi skvělá. Hele, já jsem právě teď přišla o práci.
1: No, to určitě.
2: Já tleskám tady.
0: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse. Chceme nebo ne?
1: Tak asi další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Nesmrtelné devadesátky, S Club 7, Bring It All Back.
1: Jo, byli super, ale zkusíme to do třetice.
0: Do třetice všeho dobrého, tak jsem zvědavá, jestli se teda trefíme. Williams.
1: A já si myslím, že paráda.
0: Jo, skvělá pozitivní pecka. Koho tam máš ještě u sebe?
1: Psa, no, já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
0: Jak máš staré děti?
1: 10 a 13.
0: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
1: Jo, jo, jo, jsou tady.
0: I manželka Jakuba.
1: Manžel dneska právě, že musel vodit ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
0: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
1: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a ať se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
0: Naprosto souhlasím, s Filipem se po to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme něco nezapomenutelného od partnera firmy na zážitky. Je to pro dvě osoby zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
1: No ty bláho, no tak to je krásný.
0: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
1: No tak to je krásný
0: dár. No tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
1: Taky hezké léto všem.
0: Ahoj.

0: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
0: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 tisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23. hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na hradě Bezděz se tento víkend konají hradní slavnosti, aneb 3 dny ve středověku na hradě Bezděz. Uvidíte výcvik hradní posádky, ukázky středověkých zbraní a šermířská představení. Na hradě nebude chybět kovář, mincovna ani lukostřelba, tak si přijďte užít hrad Bezděz v doprovodu šermířů a historické hudby.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
7: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, teda dopoledne, 2 minutky po 10. Sobota, 4. července. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
10: Hit Radio Kontakt.

0: americká Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi ve velkém vyráží k moři, odstartovali různé dovolené, takže dovča u moře vlastně nezačíná u vody, ale v momentu, kdy doma u lednice balíte řízky do alobalu. Nebo ne? Není hezký si zaspomínat na ty krásné časy, takový národní rituál bych řekla, že to je, byl u někoho, třeba někdo už to nedodržuje, ale je úplně jedno, jestli máte v garáži nové SUV s klimatizací. Jakmile ten řízek v 5 ráno na první benzínce vytáhneme, tak jsme prostě v pátky v roce 1995 třeba.
1: My jsme byli před 3 rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku, ano. A ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem. Já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek, aha, a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není to na chápu, domácí výborný řízky z domova, anebo vzpomeňme si třeba na tu logistiku v kufru. To nebylo balení, to byl prostě Tetris pro pokročilé. Máma chtěla vzít i peřiny, táta trval na 3 basách piva, protože tam je to prostě drahý. Nejhorší na tom všem je ten systém. Každý táta má prostě svůj systém. Já když vidím svého otce, do dneška v 64 letech musí mít všechno prostě komplet zorganizovaný. Vyjíždí se přesně ve 2 ráno, protože se vyhneme kolonám, a výsledek, všichni čeští tátové vyjeli ve 2 ráno a potkali se v té samé koloně, třeba tamhle někde u Vídně. Ale ten pocit, že si oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: A to je ta vojna u těch starších ročníků. Ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako protože...
0: Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál. Máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují. Dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zoo.

0: Run, run, run.
1: Zpíval Filip Lejček z One Republic, run, run, run. Hezké dobré dopoledne, přátelé, narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte, a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
2: To je pěkný, to ale je ty si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
1: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
2: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
1: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáče, to je 15, 20, 30, teď už je tam 55, no, to bude hodně těžký.
2: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jedno, takhle, jo?
1: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava voli tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace, jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Matika blízko a to budeme dneska zpívat všichni. Každopádně máme teď pro někoho z vás šťastný den, protože vybrali jsme tady Ivet a Lucku, ale koukám, že holky nám asi položili telefon.
1: A to už nám položili po druhý.
0: Takže dáme, holky, sorry,
1: třetí
0: prostě
1: šanci, nebo ne?
0: Nedostanou už třetí Ježišmarja. Šanci, bohužel. Takže vybereme opět někoho z našich posluchačů. Tak Filipe, řekni mi číslo, protože těch SMS-ek je tady
1: oblíbené moje číslo je 9,
0: moc.
1: Takže dáváme 9, abyste neměla tak
0: devítku,
1: jednoduchý.
0: Jo. Ano. Dobře. Dobře, tak něco říkej a já jdu vytáčet
1: tak to telefonní číslo. Tak já budu něco říkat. Přátelé, já bych využil toho dnešního dne k tomu, že není takový horko, na který jsme si stěžovali minulý víkend, a vyrazil bych někam do přírody nějakou pěknou sportovní aktivitu si dát, nebo nějaký to grilování, přeci jenom takhle těch 24 stupňů, to je o dost lepší teplota, než grilovat třeba v 35, protože přece jen otevřete to víko grilu. Není to úplně příjemný, takže ten dnešek využijte na 100%.
0: Tak a my už někoho máme z vás dalšího na telefonu. Přišla nám zpráva, ahoj Černá Horo, Hit Radio. Píšeme stripu kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod. Kde to vše začne, jedeme mini autíčkama Smart, už nás jede dohromady přesně 10. Ahoj posádko, kdo tam?
2: Ahoj, tady Nikol.
0: Nikol, kam jedete?
2: Jedeme teďko směr Náchod.
0: Ano, a odkud?
2: Z Kolína,
0: takže vás už je 10 těch autíček, i to musí být hrozně hezký vás takhle potkat.
2: Prosím, já jsem to neslyšela.
0: No, když tak si nás tam stlumte. Aby jsme se slyšeli, protože musíte si stlumit to rádio, jedeme živě. Tak, super. Prosím tě, takže jedete už 10 malých pidimidi autíček, takže kdo vás potká, tak to bude super.
2: Ano.
0: Stlumte si tam to rádio, fakt se neslyšíme.
2: Ano, slyším.
0: No, stlumili jste si to rádio, aby jsme se slyšeli.
2: Ano.
0: Super, tak jo. Tak každopádně, šťastnou cestu, prozraď nám, co vám zahrajeme.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře, takže Miraj. A koho máš ještě v autě?
2: V autě mám vedle sebe maminku. Která...
0: Maminku, a můžete tam fakt vypnout nebo stlumit to rádio, holky?
2: Jo, už to...
0: Dělá to strašný bordel, jako, takhle, když jedeme
1: živě. Už to bylo za žlutou kartu takhle, jako fotbalový mistrovství světa, už tahám z kapsy červenou, jo, ale asi to nestihnu už, protože dřív tam dáme písničku. A proč zrovna tahle ta skladba, symbolizuje to něco ve vašem životě třeba? Že jste už nemohli a přidali jste nakonec víc a vyšlo to?
2: No, tak určitě, když jako už nemůžeme řídit, tak prostě musíme přidat na plyn, že jo?
0: Hlavně opatrně, holky. A máme tady pro vás dobrou zprávu, protože my jsme dneska změnili trošku ty pravidla narozeninové rulety. Tak máte tady nezapomenutelný zážitek od našeho partnera firmy na zážitky. Ty a mamča, nebo komukoliv to budete chtít dát, nebo s kýmkoliv budete chtít vyrazit. Je to s koloběžkou za letopisy Narnie. To znamená, že poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, zatím málo objevené skalní město. To tisá trošku jinak a to všechno na kolobrndách.
2: No super.
0: Na léto se to úplně skvěle hodí, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten zážitek poslat. No a Miraje posíláme právě teď za tebou a maminkou. Tak šťastnou cestu.
2: Úžasně, děkujeme.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Ne.

0: Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám, i co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám, za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777-937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupující je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Křižanský mejdan je opět tady. Festival, na kterém hrají pověstné restaurační kapely z celého Libereckého kraje, známé i méně známé písně od táboráku, country skladby, ale i hospodské odrhovačky a lidovky. Festival se koná v přírodním amfiteátru u multifunkčního centra v Křižanech a vstup je zdarma.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupních Celsia.
4: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
5: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište se na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.
4: Hit Radio Kontakt.

Give Up, Sia, Hit Radio s vámi, hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny Holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela Holky, s měkem i na koci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám Mám ráda od skupiny Holky, moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je pravě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat. Holky, Mám ráda právě teď.

0: Rebelka Pink právě teď z Eteru Hit Rádia minutku po čtvrt na 12. Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahoj Kilonko, dnes zelňačka a bezlepkové borůvkové knedlíky. Zahraj prosím písničku od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy a doplní to ještě samozřejmě Huntrix Goldeny, to máte rádi, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Everybody on the floor. We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

hyper, hyper. Hyper, hyper.

Hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games with My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Holky, já myslím, že skvělá volba. Mohli byste klukům vlastně konkurovat, jak taky bylo pět, nebo je pět. Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, právě teď z Eteru Hit Rádia. Taky bude Hugh Grant a Offenbach a Norma Jean Martin. O to jste si napsali, to taky bude.

0: to Love. Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons. Tohle ještě všechno bude od nás pro vás. Vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně. A pak trada směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky, tak šťastnou cestu, hlavně opatrně. A užívejte si toho prodlouženého volna.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
1: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošli také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcí nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Oblíbené jízdy do Českého ráje jsou zpět. Každou prázdninovou sobotu se můžete vydat na nezapomenutelný výlet parním vlakem, který vás zaveze do srdce této malebné krajiny. Za okny se budou střídat romantické vyhlídky, skalní města, hrady a zámky. Dopolední cestu navíc zpestří pohádka v loutkovém divadle pro děti.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celzia.
4: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.
5: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
4: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, tak si to pojďme užít, spousty skvělé muziky, jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

baštíte něco dobrého, co jste si uvařili, ukuchtili nebo jste jen tak někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říká v krucíš odměna. Představte si tu motivaci, každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě teď.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu s vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hit Radio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: the answer.
1: Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malej kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihla ani namíchat, což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme děti, mládež, puberťáky v tom, že si chtějí vydělat nějakou tu korunu sami o samostatnice a ne hned na ně volat přece policajty. Když to samozřejmě není spojeno nějak se zákonem, že by něco dělali špatně a tak podobně, ale prodávat domácí limonádu je prostě skvělý, takže já tleskám a více takových příběhů.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Kontakt.

0: But you're just a boy.
1: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává. Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju, no a v úterý ve snídani šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
2: Hit Rádio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, je téměř 13 hodin a od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás už zdraví Denis Kélibaj. Pojďme se společně podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor, v České Lípě v křižovatce ulic Purkyňova a Borská je tady olej na vozovce, na místo už jedou hasiči, očekávejte drobné zdržení. Dávejte pozor ještě znovu na Českolipsku v Doksech v Nerudově ulici, tady probíhají nově práce na silnici a je třeba počítat s omezením i krátkým zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 84%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů a Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Dax nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik krátké zprávy a podíváme se společně taky na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují kolem 19 až 22 stupňů. Frýdlant a Liberecko nám ukazují zatím nejnižší teploty v regionu. Tady nám rtuť teploměru sahá na 19 se zataženou oblohou. Naopak nejtepleji bude kolem Českolipska. V Semilech máme polojasnou oblohu, tak pokud plánujete výlet, může to být ideální místo, kam vyrazit.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin a 2 minuty. Denis Kélibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Chtěli jste si někdy jenom tak sednout doma a říci, tuhle sobotu nebudu nic dělat? Tak tohle je ten správný den na to. A my vám k tomu na Hit Radio Kontakt přidáme taky ty nejlepší hity. Startuje totiž odpolední vysílání, který musí stát pořádně za to. Teď už Chainsmokers a Coldplay.

Ani od vás Linkin Park a jejich hitem Up From The Bottom. 13 hodin a téměř 10 minut k tomu. Tady je Hit Radio Kontakt s tím nejlepším playlistem. A my se společně vydáváme do kouzelného světa Lady Gagy. Ano, před náma jsou další skvělý hity. Třeba i tenhle kousek Abracadabra. A s tím přichází i naše první téma dnešního sobotního odpoledne. Schválně, napište mi na WhatsApp 606 825 404. Kdybyste si mohli vykouzlit, jak jakýkoliv pocit, nebo něco abstraktního, jo, ne věci, ne, že si vykouzlíte hromadu peněz, ale nějaký třeba jako pocit, nějakou situaci, co by to bylo, co byste si takhle chtěli vykouzlit, protože to se k tomuhle hitu příhodně hodí. Pište, WhatsApp je 606 825 404 a za chvíli, no, společně na to samozřejmě mrkneme. A teď už vysílám další slibovaný hit vaším směrem, než dorazí Jonas Blue a JP Cooper s peckou Perfect Strangers. Lady Gaga a její Abracadabra se na Hit Radio Kontakt hlásí o slovo.

0: Jonas Blue a JP Cooper s hitem Perfect Strangers. 2:04, tady je Hit Radio Kontakt pro lepší sobotní odpoledne. My jsme spolu otevřeli docela zajímavý téma toho, co byste si vykouzlili, kdybyste si mohli vykouzlit něco abstraktního. Takže někteří z vás mi na WhatsApp stejně napsali nějaký předměty, přišli k nám věci, jako třeba vykouzlil bych si peníze a bohatství, byť teda bohatství už by se mohli brát jako abstraktní, ale vlastně nejhezčí odpověď si myslím, že měla Verča, která nám napsala: ahoj, já kdybych mohla si vykouzlit něco, tak by to rozhodně bylo zdraví a štěstí pro celou moji rodinu. A to si myslím, že je na tom to nejhezčí. Verča prostě i hned myslela na všechny kolem sebe. Tak to je docela fajn. Já jsem nad tím taky se zamyslel tady během těch dvou skladeb a za sebe bych si vlastně nejradši vykouzlil nějakou radost a pohodu. Já bych asi ze všeho nejvíc chtěl mít pohodu. A pak mě došlo, že pohodu úplně v klidu v sobotu vykouzlit můžu. Nevím, jestli teda tolik sobě, jako vám všem, kteří dneska posloucháte náš natřískanej playlist. A já vám tu pohodu pošlu v podobě třeba Verony a hitu Hey Boy, anebo jako Luise Capaldiho a jeho Survive. To a mnohem víc už za malou chvíli, tady na Hit Radio Kontakt.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Je tak slnivě stylová a konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás, vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

Sunrise Avenue a Hollywood Hills, 13 hodin 31 minut a minutku po půl vás Dennis Kelly zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Přesouváme se zpátky do našeho regionu, kde se podíváme na obřího papouška, který nelegálně okusoval listí. Ano, i taková témata jsme si pro vás na dnešek připravili. Liberečtí policisté měli v pátek kuriózní zásah. Museli dojet na zavolání jednoho z našich obyvatel Liberecka, protože tam byl obří papoušek na stromě, který okusoval listí a ničil stromy. Policisté teda nezjistili podle článku na místě žádné protiprávní jednání, ale je zajímavý, že někomu se chtělo kvůli papouškovi volat policajty. Jako je pravda, že se dají policajti zavolat kde na co, ale kvůli tomu, že teda papoušek okusuje listy na obyčejném stromu, to je docela kuriózní případ, to se musí ponechat. I vy nám můžete dát vědět na náš WhatsApp 606 825 404, jestli jste někdy zažili někoho, kdo úplně zbytečně volal policajty. Prosím vás, rozhodně nevolejte na tísňovou linku kvůli tomu, že my tady máme nebezpečně dobrý playlist. Připravený na sobotní odpoledne samozřejmě, tak si ho pojďte užít s námi. Said you

0: Ben a jeho Baby Goodbye, 13 hodin a 38 minut na hodinách. Ale Farben dokáže vždycky rozproudit každou dobrou party. Já jsem ho loni viděl v Berlíně a byla to teda úplná náhoda, se musím přiznat. To nebyl koncert, bylo to součástí festivalu a já jsem šel okolo a říkám, počkat, tyhle ty hity, to znám a on to byl ale Farben, takže někdy vznikne situace tak, že jdete okolo a potkáte umělce, jehož songy máte v playlistu, ale hlavní je, že vždycky je to prostě pořádnej odvaz. A tak do našeho playlistu i do celý pošleme další hity, které jsou rozhodně od vás na stejný míře. Co třeba Global DJs a jejich What a Feeling. Teď máme 13.39 a to znamená, že docelý je čas naladit si pořádnou party. Dejte nám pár minut a my vám dáme ten nejlepší letní playlist. To je Hit Radio Kontakt.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Hit Radio. Když se probudí.

0: 6. And you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin, před námi další krátký zprávy, podíváme se společně taky na počasí a za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně v katastru obce Ralsko v části Kuří vody na Českolipsku. Tady došlo k nehodě osobního auta, tak čekejte zdržení. A zdržíte se taky v ulici Ještěcká u Liberce. Tady došlo k další nehodě, na vozovce je překážka a průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Osobní automobil a cyklista se střetli, tak dávejte obzvlášť pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Iva Jurečková, šťastná, krátké zprávy. Ivo, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí, kde se nám aktuálně teploty pohybují mezi 18 a 22 stupni. Nejchladněji bude kolem Jablonecka a Železnobrodska, naopak nejvyšší teploty v regionu přinese oblast kolem České Lípy. Polojasná, místy zatažená obloha bude převládat na většině našeho území. Neděle ráno potom přinese teploty mezi 10 a 13 stupni, deštivo a zataženo k tomu.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin a 3 minuty. Deniska Jelibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Už jsme společně vykouzlili fantastický playlist na jednu hodinku, ale nebudeme zastavovat. Teď jdeme společně vystavět další skvělý kousky. Ano, před náma je 60 minut čeho? Přece těch nejlepších hitů. Michael Schulte a Rehab na začátek s peckou Better Me.

10 minut uteklo ze 14. hodiny, mladíte Hit Radio Kontakt. A my se společně v našem regionu vydáme na koupáky. Minulej týden po nich byla neskutečná scháňka, přišel další víkend mírný ochlazení a teď je to na pohodu. Stejně jako v lyžařských střediscích se zas moc jako nelyžuje, když není sníh, na koupácích to zrovna nebzučí, pokud není úplně sluníčko a teplý počasí. Takže pokud vlastně chcete během léta vyrazit na koupák, třeba někde tady v našem okolí, teď je ta ideální příležitost. Ale na druhou stranu to zase bude chtít trochu větší otužitelství. Třeba lesní koupaliště v Kateřinkách, tady u nás, je místo, kam já třeba se hrozně rád vracím. Roky to tam bylo zavřený, schátralý a postupně se všechno obnovuje a dává dohromady. Ale voda je tam v skutku ledová, obzvlášť když venku máme kolem 19 a 20 stupňů. Pokud máte rádi ale otužileckou challenge, tohle by mohlo být to ideální místo, kde si užít krásný vstup do víkendové a hlavně tý letní pohody. Já vám k tomu vyšlu taky další skvělý hity sem k nám do éteru. Třeba teď Nea a Samsei. Zůstaneme dál na vlně pohodový soboty. Co vy na to? Já si myslím, že to je ten vůbec nejlepší plán. I will find the time, we will find the timing.

0: Ahoj, ahoj, posloucháte Hit Radio Kontakt, na hodinách máme téměř 14.18 a to znamená čas na to nejlepší z hitů. Ano, je potřeba si víkend skutečně užít. Určitě vy nebo někdo kolem vás řeší nějakou životní situaci. A já neříkám, že musí být nutně negativní, prostě řešíte v životě nějaký každodenní situace, nějaký neobvyklý situace a někdy je těžký se tím prokousat sám. Někdy to prostě chce mít nějakýho toho parťáka. Někoho, kde prostě víte, že se můžete opřít. A přesně takovým parťákem pro vás chceme být i my tady na Hit Radio Kontakt. Takže pokud potřebujete někdy jenom vydechnout a říct si, je tady někdo, kdo rozumí tomu, že chci chvíli klidu a pro sebe chvíli toho času, pak jsme to my, tady na Hit Radio Kontakt. Nás si sebou můžete přibalit kamkoliv a my tady vždycky budeme proto, abyste si s náma mohli užít i ten nejlepší playlist a rozjařili jsme vám třeba i to sobotní odpoledne. Rose a Bruno Mars, jejich APT, Sam Felt a Post Malone, nebo třeba Divoký Bill a jejich fantastický kousek Pocit. I to je náš společný program na dnešní odpoledne. To všechno za váma vyšlo už za míň jak 2 minuty. Tak zůstaňte společně s námi při dobré víkendové náladě, protože je na co se těšit.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Dvojice, kterou dobře známe, Rose a Bruno Mars s hitem APT, krátce před půl třetí. Ladíte i Radio Kontakt a spolu zůstaneme tady u nás na severu Čech. Vydáme se na spoustu různých táborů pro děti i dospívající. Ano, čím dál tím více zvyšuje popularita táborů jak pro dospělé, tak pro ty starší teenagery. Vždycky, když se řekne tábor, člověk si představí, že by to měly být sami dětičky, ale někdy se právě může stát to, že na tábor jezdí i dospělí. Je to zase trochu něco jiného, vlastně takovej team buildingovej čas. Samozřejmě čím starší lidi, tím většinou kratší pobyty, ale tenhle trend je docela zajímavý. Spolu se teďkon ale vydáme ještě za jedním důležitým tématem. Pamatujete si, když jste byli na těch táborech a říkali jste si, jo, i třeba jako děti, fuj, tady ta koupelna, nebo fuj, tady ten pokoj, nebo něco. A jako starší jste si i možná říkali, jak tohle může na hygieně projít. No dneska už tomu tak není. Hygienici zkontrolují jenom v našem regionu přes 100 táborů během letní sezóny. A třeba loni uložili jenom 5 pokut, každou za 5 000 korun. Čím dál tím častěji se totiž snaží operátoři táborů velmi pečlivě dodržovat přísné hygienické normy. Tak to si myslím, že je zase docela pozitivní věc, ne? Napište nám na WhatsApp 606 825 404, jaký tábory jste zažívali jako mladší vy, nebo jestli třeba byste chtěli vyrazit na tábor pro dospělí. A já vám k tomu přemýšlení pošlu i další hity. Tady se o slovo hlásí Bryan Adams a jeho Please Forgive Me.

0: Ikona Pop a hit I Love It, 14 hodin a 40 minut. Tenhle ikonický kousek máme možná za sebou, ale spoustu dalších skvělých kousků máme před sebou. Otevřeli jsme spolu i zajímavý téma letních táborů. A vy jste se s námi na našem WhatsAppu 606 825 404 podělili o to, kam jste jezdívali na letní prázdniny vy. Třeba Arnold nám psal, že on na letní prázdniny na tábory nejezdil, místo toho jezdil za babičkou na Moravu. Jo, tak někdo to takhle měl, to je pravda, ale spousta z vás nám napsalo na všechny různý tábory, kam jste jezdili, i to, co jste na nich dělali nejradši. Dostalo se k nám třeba to, že nejradši jste měli táborový kámoše, dokonce někdo napsal táborový jídlo, což teda vidím jako naprosto obdivuhodný, protože mi vždycky přijde, že na táborech se vaří docela zajímavým způsobem, ale přišly nám třeba věci, že se těšili na chatky. Dokonce tady byla jedna zajímavá informace, ta přišla od Dominika, ten se s námi podělil o to, že jezdil na speciální tábor, kde si mohli dokonce přivydělat tím, že rekonstruovali jednotlivý chatky. Tak to slyši prvně, že vlastně člověk mohl jít na tábor, jak na takovou letní brigádu. Docela zajímavý. Před náma jsou další skvělý hity, který jsme pro vás připravili do dnešního odpoledne. Katy Perry, její Firework, nebo třeba Mirai, Easy a spousta dalších kousků. Právě teď a tady.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Five days on

0: Hit Radio Kontakt je téměř 15 hodin. Iva Jurečková šťastná připravila další krátké zprávy. Podíváme se spolu taky na počasí a za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor, v Liberci v Ještěcké ulici u křižovatky s Táborskou srazilo tady osobní auto cyklistu. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a je třeba počítat s výraznějším zdržením. A dávejte pozor také na Děčínsku v Jiříkovicích ve Filipovské ulici. Tady probíhá oprava železničního mostu a proto je komunikace dočasně neprůjezdná. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 95 5-2.
1: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
2: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu anebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti anebo koncentrace. Zjistili to lékaři z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnicí Ostrava. Paříž a Londýn chtějí zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Na projektu spolupracují s Ománem poté, co odmítl mezinárodní námořní misi Irán. A podle rámcové dohody mezi USA a Iránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Iránu, tvrdí to Teherán. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede dnes ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Vrchol cyklistické sezóny je tady. Začíná Tour de France, letos z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Česko bude mít trojnásobné zastoupení Pavel Bittner, Matyáš Vacek a Jakub Otruba.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Iva Jurečková šťastná, krátké zprávy. Ivo, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se zatím drží kolem 20 stupňů, k večeru začnou postupně klesat. Neděle ráno nám přinese mezi 11 a 13 stupni polojasnou místy zataženou oblohu s deštěm. Dneska by pršet nemělo. Semily nám ukazují polojasnou oblohu, zbytek regionu bude spíš zatažený.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 3 minuty, 3 hodiny, 3 minuty k tomu a Denis Kelly by vás zdraví od mikrofonu Hit Radio. Rádia Kontakt. Léto už je tady a to znamená pořádný oslavy v podobě pořádných hitů. Vivi Rexa a její New Religion se chystá za okamžik a teď si slovo přebere jedna z nejposlouchanějších kapel na světě. Ano, na Spotify jsou číslo jedna a v našem playlistu taky Imagine Dragons.

plujeme si veselé na těch nejlepších hitech Féteru. Super odpolko, tady je Hit Radio Kontakt. Ano, my si proplouváme tím krásným časem, plným jedinečných hitů a hlavně příchodu léta. A plout můžeme taky na nějaký hezký nafukovačce, třeba na bazénu, na jezeře nebo na moři. Tam teda opatrně na vlny. V každém případě jde hlavně teď o ty nafukovačky. Protože já jsem byl navštívit svoji tetu, která má krásný veliký bazén a celá rodina tam pravidelně jezdíme, scházíme se tam s bratránkem, je to prostě hezká příležitost. Ale nejvíc mě zaujaly ty nafukovací hračky, co tam mají. To nejsou jako takový ty, jako je nafukovací nanuk nebo lehátko z dnešní doby. Mně všechno přijde, že tam ty nafukovačky jsou minimálně 20 let starý a všechny jsou tak 35krát různě zalepovaný. A já se na to koukám a říkám, teto, prosím tě, proč si nekoupíte třeba nějakou jako novou nafukovačku? A teta říká, že je hrozně líto je vyhodit a navíc má svoji oblíbenou, že má takový lehátko, na který si vždycky na ten bazén ráda lehne a tak už je opravovaný asi víc na většině místech, než opravovaný není. A můj dotaz na vás je tím pádem, prosím vás, myslíte si, že letní nafukovací hračky by se měly opravovat, a nebo je prostě lepší je vyhodit a koupit si novou? A co dalšího ve své domácnosti třeba opravujete i přesto, že už to má tak nějak, řekněme, datum trvanlivosti dávno za sebou? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 606 825 404 a já za vámi teď vyšlu další skvělý hity, třeba Sia a její Chandelier, jako další bod našeho společného programu.

0: Krištof a jejich šňůry na Hitrádiu Kontakt 15.19. Přátelé, miluju, když se naše skvělá komunita, kterou tady spolu máme, vždycky rozroste o právě tyhle vaše různý názory a když mi píšete sem k nám na náš WhatsApp. Protože máme tu spoustu různých témat. Už jsme tady probírali témata vážná, méně vážná i takový jenom k zasmání. Jedním z takových, aspoň do této kategorie bych to zařadil já, je téma, měli by se opravovat nafukovací hračky, které jsou 20 let starý, takový ty různý nafukovací lehátka a vodní kruh a podobně, nebo by se měli vyměnit za nový. A zajímavý je, že na tohle jste měli velmi, velmi ostré názory. Hned několik z vás totiž napsalo, že dokud ta věc funguje, tak by se to rozhodně nemělo vyměňovat a taky jste nám psali, co všechno doma opravujete vy, i když to není potřeba. A nejvíc mě tady zaujala odpověď Johana, který napsal, že často opravuje hřebíky. Já bych potřeboval vysvětlení, protože já chápu, že můžeme opravovat pomocí hřebíků, ale jak bychom opravovali hřebík? No neříkejte mi, že vytáhnete hřebík třeba ze dřeva a ještě se ho snažíte srovnat. Johane, dej nám prosím tě odpověď, napiš nám zpátky na náš WhatsApp a my se spolu vydáme i za dalšími skvělými hity. Před námi třeba zrzounek Ed Sheeran a jeho Sapphire, nebude chybět ani Kelly Clarkson a její Heartbeat Song, nebo Cyril a Stumbling In. To a mnohem víc už za malý okamžik na tom nejlepším místě na Hit Radio Kontakt.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Krátce po půl čtvrté je tady s vámi Hit Radio Kontakt. Jenom ty nejlepší hity na jednom místě, třeba i k balení kufrů na dovolenou. Jo jo, to je jedna z těch nejhezčích věcí, co? Takový to těšení se, kdy konečně budete moct vyrazit na tu dovču, na kterou jste se tolik těšili. A tak se nechceme vrátit zpátky z dovolený a zjistit, že máme třeba nově účet na telefonu za 3-4 tisíce korun. I to se může stát, stalo se mi to taky jednou, že jsem omylem někde nedával pozor a použil jsem data v zemi, kde data rozhodně levný nebyly, takže hlavně si nezapomeňte dobře zkontrolovat, jak máte nastavený telefon. Pokud se vydáváte mimo evropský hospodářský prostor, myslete na to, že datový roaming může být dost drahý a buďte na to dopředu připravený. A ještě jedna důležitá věc, protože to se taky často plete. Pravidla pro telefonování v tomhle prostoru jsou stejný, ale to neznamená, že můžete telefonovat za stejných podmínek jako na český číslo na zahraniční číslo. Jenom to, že když voláte na český číslo, třeba v Německu, tak to funguje stejně, jako kdybyste na něj volali v Čechách. Tak na to dávejte pozor, ať potom nemáte pěkně drahý účet na konci měsíce. Teď už ale nemusíte utrácet žádný peníz a mít žádný stres, abyste si společně s námi mohli vychutnat další skvělý hity. O slovo se právě teď přihlásí Miles Smith a jeho pohodový kousek Nice to meet you.

0: Krátce před 3:15, tady je Deniska Alibaj a hlavně Hit Radio Kontakt. Nejlepší čas na to užít si fantastický víkend. Sobota je vlastně vůbec nejhezčí den v roce. Máme za sebou stres práce, máme před sebou ještě spoustu volného času a hlavně žádný starosti. A kdybych chtěl vybrat hit, který mi přijde, že úplně symbolizuje sobotu a tu radost, kterou přináší, asi bych vybral tenhle kousek. Hit, který se také objevil v Aniváku z Otropolis 2 a který je rozhodně vždycky potěší a zahřeje u srdce a zní vlastně jako hezká pohodová sobota. To je Shakira a její Zoo. Už za malý okamžik si dáme tenhle kousek v našem vysílání Hit Radia Kontakt. Tak zůstaňte společně s námi u toho nejlepšího víkendového programu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Hit Radio. Když se

0: Lyrics. And you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 16 hodin, Iva Jurečková šťastná připravila další krátké zprávy, podíváme se taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na Českolipsku v Doxech v Nerudově ulici. Probíhají tady práce na silnici, je třeba počítat s drobným omezením. A na Jablonecku v Lučanech nad Nisou na místní komunikaci probíhají stavební práce. Místo je dočasně neprůjezdné a je třeba použít objízdných alternativních tras. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734-579-079.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Lékaři i nadále prošetřují epidemii salmonely v Evropě. Na vině jsou zřejmě instantní nudle společnosti Riva Foods. K začátku července bylo potvrzeno 106 případů. Nakažení jsou ze 14 zemí, včetně Česka. Zde se zatím potvrdilo 6 nemocných. Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Navrhovaná úprava podle lidovců posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu. To ODS má zcela opačné úmysly, chce zákaz prodeje zrušit. Návrh zdůvodňuje hlavně tím, že zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. A u tohoto tématu zůstaneme. Zítra a pozítří jsou státní svátky. 5. a 6. červenec ale nepatří mezi dny, kdy stát zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Na den slovanských věrozvěstů a den upálení Jana Husa tedy nakoupíte jako obvykle. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Ta už trvá přes 4 roky. Během videokonference rada potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022. Informovala o tom na svém webu.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Iva Jurečková šťastná, krátké zprávy i vodíky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí, kde se nám postupně protrhává obloha a začíná se objevovat i sluníčko. Polojasnost 20 až 21 stupni, tak to vypadá s dnešními maximy. Nejvyšší teploty v regionu čekáme kolem Českolipska, naopak nejnižší budou ve středu našeho regionu kolem Liberce a Jablonce. Zítra během neděle dopoledne čekáme, že teploty budou nižší a ještě k tomu bude deštivo. Tak se podle toho nezapomeňte vhodně obléknout.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 16 hodin, 5 minut k tomu a Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Je tady léto, je tady čas na to vyrazit na letní lanovky, protože na lanovkách se rozhodně nemusí jezdit jenom s lyžema. Na jaký vyrazit u nás v regionu, povíme si za chvíli a přidáme k tomu samozřejmě i nálož těch nejlepších hitů. Právě teď a tady.
8: Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Úžasný činasky, jsi ten potkal jsem tě po letech, 16 hodin a 12 minut a my pokračujeme dál na vlně našeho skvělého programu a teď se vydáváme taky třeba na letní lanovky kolem nás. Ano, jestli jezdíte rádi na lanovkách i během sezóny, kdy lyže můžeme nechat ve sklepě nebo na půdě, tak tohle je ta ideální příležitost vyrazit tady do našeho regionu. Třeba Ještěd nebo Javorní, krásný místa, kde můžete vidět přírodu právě z té letní lanovky. Já se musím přiznat, že mě lanovky fascinovaly úplně vždycky a hrozně se mi líbilo to, že na lanovce člověk prostě pod sebou jako nic nemá na té sedačkový a je to takový volný, takže já jsem vždycky na lanovkách jezdil hrozně rád. Máte i vy nějakou oblíbenou v našem regionu? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. No a já za váma už teď vyšlu další skvělý hit, protože byla by škoda, kdybychom tu seděli jen tak potichu a na prázdno.

0: 16 hodin 19 minut k tomu, tady je Hit Radio Kontakt pro lepší sobotní odpoledne. Díky moc, že jste si nás vybrali jako svýho optimálního parťáka na tenhle čas. My se teď společně v našem regionu podíváme na všechno to, co nás hlavně bude čekat v těch nadcházejících týdnech. Zase se nám vrátí super počasí a to je šance právě vyrazit třeba na nějaký ten koupák v našem regionu a nebo si užít spoustu hezkých míst. Jedním z nich je třeba u nás určitě i zoologická zahrada v Liberci. Nejenom, že patří mezi ty vůbec nejstarší, ale hlavní je to, že si tady můžete užít parádní den s dětma. Je tady spousta venkovních výběhů, je tady spousta věcí vevnitř, takže za každého počasí ideální způsob, jak si užít ten čas. A pokud chcete třeba vyrazit radši někam do přírody, do hor, máme tady jednu úžasnou věc tady u nás na severu a to jsou jezerky. Prostě člověk se sebere, autobusem, autem je tam za chvíli a může to tam všechno krásně prochodit. Co ale nemáme, tak to třeba tady v Liberci nemáme bazén. Na ten budete muset vyrazit jinam, třeba do České Lípy, do Jablonce nad Nisou, nebo prostě ožalet to, že tohle je něco, co ještě chvíli bude muset počkat. Prostě existuje spousta nádherných míst tady u nás na severu, jak si užít čas bez toho, aniž byste museli jezdit daleko nebo utrácet hodně peněz. A já vám k tomu všemu přinesu ještě spoustu dalších skvělých hitů. Co vy na to? Já doufám, že s touhle nabídkou budete souhlasit.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz
3: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci! Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
4: Hit Radio.
5: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Skvělé odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt krátce po půl pátý. Spolu se teďkon vydáváme na jedno další krásné místo tady u nás, na Libereckou výšinu. Ano, u tohohle nám nemůžete chybět,

Liberecká výšina totiž připravuje svoje malý kino. Můžete si ho užít společně s Hitrádiem Kontakt a vyrazit tady na krásnou podívanou. Třeba už příští středu na fantastickou komedii Když se zhasne. V ní si užijete jak české, tak slovenské herce a hlavně si užijete spoustu zábavy s těmi nejbližšími. Ano, začínáme už 8.7. První kino je toto datum a první film, který se pouští, je Když se zhasne. Letní kino se vrací zase po roce na výšinu, tak tam určitě doražte. Liberecká výšina je krásný místo, kde strávit čas s celou rodinou a užít si nejenom krásný výhledy, ale i skvělou zábavu. A před náma samozřejmě i další skvělý hity, který nemůžou v našem repertoáru chybět. Nebudeme teď cestovat daleko za tímhle dalším kouskem. Tak si pojďte s náma užít sobotu odpoledne.

0: Slavka.
1: Benson Boone a jeho Beautiful Things, 16 hodin 38 minut a tady je Hit Radio Kontakt. Ty nejlepší hity nám dokážou vykouzlit třeba úsměv na tváři nebo prostě o něco lepší den. A právě tenhle typ hitů pro vás máme připravený už za malou chvíli. Protože pouštět si jen tak něco, žádný problém, ale najít ty správný tóny, které nás dokážou naladit na tu nejlepší chvíli, to už chce pořádnýho profíka. A tady na Hit Radio Kontakt jsou naše hity přesně na tohle jako dělaný. Hit, který vás nenechá sedět. Pecka, kterou si spolu už za chvíli užijeme. Dejte ruce nad hlavu, pokud neřídíte, to je nechte na volantu, protože přichází Lady Gaga a její The Dead Dance. A taky kousek, který zná úplně každý. Tuhle pecku snad ani není třeba představovat. Tohle je prostě hit, který nás vždycky dokáže naladit na to nejlepší, co myslíte. I'll be there for you. A to je něco, co můžu říct i za sebe. Já tam pro vás určitě budu. Dorazíte vy sem za námi? My vám držíme místo v první řadě s těmi nejlepšími hity.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 17 hodin, Iva Jurečková šťastná připravila další krátké zprávy. Podíváme se taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku v Doxech Nerudově ulici, probíhají tady práce na silnici, tak počítejte s omezením, a v Liberci v Masarykově ulici probíhají stavební práce. Komunikace je proto dočasně uzavřena a pro příjezd této strany k Botanické zahradě a dalším místům musíte využít alternativních objízdných tras, které by měly být v tuto chvíli dobře značené. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Sirišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
7: Výlet do Benátek se do budoucna prodraží. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je zpoplatněný od roku 2024, stojí ale 5 až 10 euro. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elis Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po výhře 7-6 a 6-1. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí dva zápasy. Od 19 hodin se střetne Kanada s Marokem. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů. A nebo snahu Maročanů zopakovat 4 roky starý úspěch v podobě postupu. V 23 hodin proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Tým Le Bleu je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
0: Tolik Iva Jurečková šťastná, krátké zprávy. Ivo, díky za to. Pojďme se podívat i na severočeské počasí, kde nám teploty mírně klesají s přibývajícím časem. Po páté odpolední máme aktuálně na teploměrech mezi 19 a 20 stupni. K večeru se nám mírně ochladí na 16 až 17. Zatažená obloha bude zůstávat na většině našeho území, polojasno je zatím jenom na Semilsku. Neděle ráno přinese teploty mezi 10 a 13 stupni, během dne se potom budou teploty zvyšovat, ale i tak by mělo být zataženo a na většině území i deštivo.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 5:05 k tomu. Denis Kélibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Jdeme společně si užít ještě nějaký ten pořádný víkendový čas naplno. Podíváme se na to, co lidi říkají na generování plakátů pomocí umělé inteligence. Přidáme samozřejmě ten nejlepší playlist a hlavně se nabijeme zase další skvělou energií. Tak si to pojďte teďkon pořádně rozjet. Hit Radio. A když už se nabíje tou nejlepší energií, tak proč nezačít rovnou na tuzemské scéně vohnout jim a jejich svaz českých bohémů jako připomínka toho, že sezona popíjení vínka a užívání pohody je tady.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Krátce před čtvrt na šest, Hit Radio Kontakt vám dělá nejlepšího víkendového společníka. Znáte to, jsou teď aktuálně úplně všude. Na plakátovacích plochách, na internetu, úplně všude. Ano, mluvím o AI plakátech a reklamách. Taky často AI loga a prostě obecně AI umělou inteligencí generovaný různý obrázky. Jo, pobavilo mě, bavil jsem se s jedním známým a říká, no náš grafik udělá tohle, tohle. A já říkám, prosím tě, jaký grafik? Vždyť všechno, co máte, je udělaný jenom umělou inteligencí. Takovýho grafika bych mohl dělat taky. No, taky to vypadá, že je to názor mnohých dalších lidí, protože podle jedné studie se ukázalo, že lidi nechtějí AI generovaný obsah. A pokud plánujete, že byste třeba něco takového použili na vytvoření svojí akce a chtěli jste, aby tam přišlo co nejvíc lidí, tak tohle je ta nejrychlejší cesta, jak si zajistit, že nikdo nedorazí. Protože podle průzkumu se zjistilo, že lidé míň důvěřují akcím, který mají plakát, pozvánku nebo logo vytvořený právě generativní umělou inteligencí. No tak kdo by to byl řekl, že lidi ocení poctivou a opravdovou práci. Já myslím, že to docela smysl dává, ale na využití AI se společně ještě během týhle hodiny podíváme, protože může mít spoustu skvělých způsobů, které jsou rozhodně lepší než grafické obrázky.

0: Další krásný hit v éteru Hit Rádia Kontakt, Duncan Lawrence a jeho Arcade. Jako taková chvilka na to se zasnít a odpočinout si. Hit, který je teď před námi, ale rozhodně nebude o nějakém zasnívání a odpočívání. Bude o jedné velké ikoně, která se dokonce objevila na jednom z nejprestižnějších míst, kde může vůbec umělec vystupovat, kterým je Super Bowl Halftime Show. A na tuhle akci dokonce vyjela přímo na obřím modelu takového velkého lva. Bylo to neskutečné vystoupení, ale myslím si, že líp je tohle vždycky vidět, když si to pustíte někde na internetu, než dokonce, když je tam člověk živě. Neskutečný, fenomenální kousek a teď samozřejmě se představí i nám tady. Katy Perry a jeden z jejich nejvíc ikonických hitů, pecka, u který se nepotřebujete zasnít, ale pořádně naladit na to, že sobota večer se už blíží. Už za chvíli na Hit Radio Kontakt.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Relax, take it easy. Ano, pojďme si zarelaxovat. Kaťuši, máte plánu dneska cokoliv, odpočívat a mít chvíli pohody. Tady je Rádio Kontakt a krátce po půl šestý se spolu zase vrátíme na chvíli ještě k umělé inteligenci. Díky ní se samozřejmě dá spousta věcí dělat jednodušeji. Jako takový způsob, který není moc populární a jak už jsme se bavili, není úplně optimální pro to přitáhnout zákazníky, je třeba dělat AI plakáty, ale dá se využít pro spoustu docela dobrých věcí. Viděl jsem, že třeba teďkon je vyvíjená aplikace, která funguje na základě toho, že AI vám nejenom udělá nákupní seznam, ale přesně sestaví, co byste měli jíst celý týden. A to samo o sobě zní jako, jo, tak to je jako hezký, to není zas tak zásadní věc, to už umí. Ale tohle bude propojený ještě přímo za vaším konkrétním obchodem. To znamená, že vlastně ono vám to řekne, v jakém pořadí máte věci nakoupit, kde se ve vašem obchodě nacházejí, a to mě osobně přijde jako naprosto skvělý řešení. Jak nerad nakupuju, tak tohle si myslím, že bude první, že budu úplně první, kdo si tu aplikaci stáhne. No a teď už se s vámi vydávám za další skvělý vyhity, protože sobota odpoledne jede naplno, stejně jako Ace of Base a jejich Beautiful Life. A život je krásný, ještě krásnější, když se ho můžeme užívat společně a dobrými hity. You can...

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Deniska Jalibaj. Tak tohle byl náš společný čas tady během sobotního odpoledne. Kouzlili své emoce, koupali se v regionálních koupalištích, vydali se na letní tábory a taky telefonovali se zahraničí. Mrkli jsme se na lanovky, kina a spoustu dalšího. Tak díky moc, že jste si společně se mnou užili tuhletu sobotní atmosféru a my se zase brzo uslyšíme. Do té doby se mějte hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Hit Radio. Když se probudí

0: It's Martin Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
7: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
8: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
7: Super, a balakrylem natřeme futra.
8: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i další otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
12: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
11: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nasru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední dvě nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio.

0: práci, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hit Radio Kontakt. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.

Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.